ten čas, kedy sa začína ranná show Folk Match Separ nám ešte doznieva. A my začíname.

0: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
1: Auto na paušál.
0: Auto na paušál? To kde?
1: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
0: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
2: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vzp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.